0: Děkuji, merci.
1: Radio B.

Reid.

I'm used to it by now. Just breathe.

Thank you.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Kinky, huh, yo, put it down.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V květnových volbách do sněmovny by podle průzkumu společnosti Median zvítězilo hnutí ANO s podporou 35,5%. Na druhé místo se umístilo hnutí STAN se 14,5%, následováno ODS s 12%. Motoristé by nedosáhli potřebné 5% hranice pro vstup do parlamentu. V historickém centru Ostravy se má v roce 2032 tyčit nejvyšší mrakodrap v Česku nazvaný Slza. Projekt pokročil díky dokončení dopravní studie, která zahrnuje i výstavbu tunelu a nového náměstí v blízkosti mrakodrapu. Investoři tímto krokem posouvají futuristickou vizi Ostravy o další krok blíže k realizaci. Zaměstnanci Ministerstva životního prostředí Adam Šejna a František Kubásek při vedení motoristy napadají prezidenta a kritiky vlády na sociálních sítích. Svým chováním nerespektují etický kodex úřadu, který vyžaduje nezávislost a profesionalitu. Tento konflikt vyvolává otázky ohledně důvěry ve státní správu v roce 2024. Ve věku 76 let zemřel v pondělí v Českých Budějovicích známý jihočeský fotograf Jaroslav Sýbek, kterému přátelé přezdívali Barik. Sýbek pracoval v několika významných médiích, jako Deník, Mladá fronta Dnes a ČTK, kde působil 23 let. Během své kariéry nejprve pracoval v Praze a poté na jihu Čech. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořál. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na našich facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce Ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Drop my team.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V květnových volbách do sněmovny by podle průzkumu společnosti Median zvítězilo hnutí ANO s podporou 35,5%. Na druhé místo se umístilo hnutí STAN se 14,5%, následováno ODS s 12%. Motoristé by nedosáhli potřebné 5% hranice pro vstup do parlamentu. V historickém centru Ostravy se má v roce 2032 tyčit nejvyšší mrakodrap v Česku nazvaný Slza. Projekt pokročil díky dokončení dopravní studie, která zahrnuje i výstavbu tunelu a nového náměstí v blízkosti mrakodrapu. Investoři tímto krokem posouvají futuristickou vizi Ostravy o další krok blíže k realizaci. Zaměstnanci Ministerstva životního prostředí Adam Šejna a František Kubásek při vedení motoristy napadají prezidenta a kritiky vlády na sociálních sítích. Svým chováním nerespektují etický kodex úřadu, který vyžaduje nezávislost a profesionalitu. Tento konflikt vyvolává otázky ohledně důvěry ve státní správu v roce 2024. Ve věku 76 let zemřel v pondělí v Českých Budějovicích známý jihočeský fotograf Jaroslav Síbek, kterému přátelé přezdívali Barik. Síbek pracoval v několika významných médiích, jako Deník, Mladá fronta Dnes a ČTK, kde působil 23 let. Během své kariéry nejprve pracoval v Praze a poté na jihu Čech. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 125. Začneme velice poklidně a to s Enigmou. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

peace sign. Time to take them.

0: Relax.
1: The way you shake it.

Hooded Boy není žádná novinka, ale mně se pořád líbí. BB No Money v relaxu a na Bčku.

0: Like Pogo, yo, go low.
1: Relax.

Na řadu se dostává jeden z legendárních tracků s názvem Blackwater. Absolutní pecička v relaxu a na Bčku.

Relax. On Radio B.

0: Evil Nine a jejich Crooked netřeba představovat. Je to prostě breaková bombice. White noise on the television.
1: Shut the fuck up.
2: You got all the pillow now.

Relax.

Dohrála nám novinka z alba Opalescence od chlapíka, co se říká Title, který ho tímto zdravím, jestli poslouchá. A před námi Prodigy v relaxu a na Bčku.

0: they fucking doing?
1: Relax.

Dejme jednu stařešinku od Alexe Pereze a pak už pojedou normální dramíky.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 125 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute. Fashion's face.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V květnových volbách do sněmovny by podle průzkumu společnosti Median zvítězilo hnutí ANO s podporou 35,5%. Na druhé místo se umístilo hnutí STAN se 14,5%, následováno ODS s 12%. Motoristé by nedosáhli potřebné 5% hranice pro vstup do parlamentu. V historickém centru Ostravy se má v roce 2032 tyčit nejvyšší mrakodrap v Česku nazvaný Slza. Projekt pokročil díky dokončení dopravní studie, která zahrnuje i výstavbu tunelu a nového náměstí v blízkosti mrakodrapu. Investoři tímto krokem posouvají futuristickou vizi Ostravy o další krok blíže k realizaci. Zaměstnanci Ministerstva životního prostředí Adam Šejna a František Kubásek při vedení motoristy napadají prezidenta a kritiky vlády na sociálních sítích. Svým chováním nerespektují etický kodex úřadu, který vyžaduje nezávislost a profesionalitu. Tento konflikt vyvolává otázky ohledně důvěry ve státní správu v roce 2024. Ve věku 76 let zemřel v pondělí v Českých Budějovicích známý jihočeský fotograf Jaroslav Síbek, kterému přátelé přezdívali Barik. Síbek pracoval v několika významných médiích, jako Deník, Mladá fronta Dnes a ČTK, kde působil 23 let. Během své kariéry nejprve pracoval v Praze a poté na jihu Čech. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

sama. Má velikou touhu

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Don't Worry Darling se stal známým nejen svým dějem, ale i dramatem mimo plátno, které se šířilo po internetu. Olivia Wilde, režisérka filmu, se poprvé veřejně vyjádřila k údajným sporům s Florence Pugh, které byly součástí mnoha pověstí. Ve svém prohlášení lituje, že nezasáhla dříve a bojovala proti spekulacím, které provázely vydání filmu v roce 2022. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Sedimentary igneous and metamorphic rocks. Elementary sedem tune into

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Milovníci fotbalu, máme pro vás skvělou soutěž, kde můžete vyhrát úžasné ceny. Stačí správně odpovědět na otázku a výhra může být vaše. Neváhejte a zapojte se do této vzrušující příležitosti ke konci června. Barbora Krejčíková, česká tenisová hvězda, pokračuje ve svém úspěšném tažení ve Wimbledonu a nadále dodržuje svůj rituál, kdy nechce znát jména svých soupeřek předem. Tento netradiční přístup jí přinesl úspěch i ve druhém kole, kdy s přehledem porazila domácí tenistku Hana Klukmanovou výsledkem 6-1, 6-4. Krejčíková si tak energeticky razí cestu skrze turnaj ve svém 30. roce života s balíkem rituálů, které zahrnují nejen neznalost jména soupeřky, ale i oblíbené ponožky, které prý nikdy nesmějí chybět. Fotbalisté brazilské reprezentace zaznamenali v utkání proti Japonsku dramatický obrat na 2-1, s klíčovou roli v tom hrála přestávka mezi poločasy. Kouč Carlo Ancelotti nabádal hráče k trpělivosti a úpravám taktiky, což vedlo k postupu do osmifinále. Brazilský tým se díky tomu může těšit na další fotbalové dobrodružství na mistrovství světa 2024. Hokejový klub Anaheim Ducks vyměnil svého kapitána a českého obránce Radka Gudase za kanadského útočníka AJ Greera. 36-letý back, kterému v Anaheimu po sezóně skončila smlouva, se vrací na Floridu. Zítra se Gudas může stát nechráněným volným hráčem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes se podíváme na netradiční příběh z Mexika. V mexickém státě Jalisco získává pozornost muž přezdívaný Batman z Lagos de Moreno, který se svérázně vypořádává s údajným pouličním zločinem tím, že zadržené motocyklové zloděje připoutá páskou ke sloupům. Tento způsob konfrontace s kriminalitou vzbuzuje smíšené reakce. Děkujeme za poslech a přejeme hezký den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V květnových volbách do sněmovny by podle průzkumu společnosti Median zvítězilo hnutí ANO s podporou 35,5%. Na druhé místo se umístilo hnutí STAN se 14,5%, následováno ODS s 12%. Motoristé by nedosáhli potřebné 5% hranice pro vstup do parlamentu. V historickém centru Ostravy se má v roce 2032 tyčit nejvyšší mrakodrap v Česku nazvaný Slza. Projekt pokročil díky dokončení dopravní studie, která zahrnuje i výstavbu tunelu a nového náměstí v blízkosti mrakodrapu. Investoři tímto krokem posouvají futuristickou vizi Ostravy o další krok blíže k realizaci. Zaměstnanci Ministerstva životního prostředí Adam Šejna a František Kubásek při vedení motoristy napadají prezidenta a kritiky vlády na sociálních sítích. Svým chováním nerespektují etický kodex úřadu, který vyžaduje nezávislost a profesionalitu. Tento konflikt vyvolává otázky ohledně důvěry ve státní správu v roce 2024. Ve věku 76 let zemřel v pondělí v Českých Budějovicích známý jihočeský fotograf Jaroslav Sýbek, kterému přátelé přezdívali Barik. Sýbek pracoval v několika významných médiích, jako Deník, Mladá fronta Dnes a ČTK, kde působil 23 let. Během své kariéry nejprve pracoval v Praze a poté na jihu Čech. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: LA improvizační kvintet Spontaneous Music Live přináší na svém nejnovějším albu dvě neuvěřitelné, neupravené živé verze, které dokazují, že živé vystoupení je srdcem jejich tvorby. Po remixování klíčových momentů ze svých koncertů na prvních dvou LP vytvářejí tyto nové nahrávky syrový a autentický zážitek. Tvorba SML je plná spontaneity, která okouzlí fanoušky improvizované hudby na labelu Pitchfork. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio Pitch.

0: Rádio Béčko. Bečko. Bečko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.
1: Rovné v rytmu tvého srdce.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Milovníci fotbalu, máme pro vás skvělou soutěž, kde můžete vyhrát úžasné ceny. Stačí správně odpovědět na otázku a výhra může být vaše. Neváhejte a zapojte se do této vzrušující příležitosti ke konci června. Barbora Krejčíková, česká tenisová hvězda, pokračuje ve svém úspěšném tažení ve Wimbledonu a nadále dodržuje svůj rituál, kdy nechce znát jména svých soupeřek předem. Tento netradiční přístup jí přinesl úspěch i ve druhém kole, kdy s přehledem porazila domácí tenistku Hana Klukmanovou výsledkem 6-1, 6-4. Krejčíková si tak energeticky razí cestu skrze turnaj ve svém 30. roce života s balíkem rituálů, které zahrnují nejen neznalost jména soupeřky, ale i oblíbené ponožky, které prý nikdy nesmějí chybět. Fotbalisté brazilské reprezentace zaznamenali v utkání proti Japonsku dramatický obrat na 2-1, s klíčovou roli v tom hrála přestávka mezi poločasy. Kouč Carlo Ancelotti nabádal hráče k trpělivosti a úpravám taktiky, což vedlo k postupu do osmifinále. Brazilský tým se díky tomu může těšit na další fotbalové dobrodružství na mistrovství světa 2024. Hokejový klub Anaheim Ducks vyměnil svého kapitána a českého obránce Radka Gudase za kanadského útočníka AJ Greera. 36-letý back, kterému v Anaheimu po sezóně skončila smlouva, se vrací na Floridu. Zítra se Gudas může stát nechráněným volným hráčem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Studená fronta přináší vítanou úlevu od veder, ale zároveň varuje Český hydrometeorologický ústav před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou východ Česka, Moravu a Slezsko v úterý. Meteorologové očekávají další bouřky také ve středu. Tyto přírodní jevy mohou způsobit nebezpečné situace, proto je důležité být na pozoru. Od července 2024 se ženy nad 45 let dočkají zjednodušeného přístupu k mamografickému vyšetření bez potřeby doporučení od lékařů. Tuto změnu ale provází chaos, protože ženy nejsou dostatečně informovány. Vyšetření si budou moci vyžádat přímo na mamografických pracovištích, ale to se týká jen specifických případů. Historická vlna veder v Česku přepisuje rekordy nejen na teploměrech, ale i v řekách, kde teplota vody na Berounce přesáhla 31 stupňů Celsia. Tato extrémní vedra jsou podpořena velmi nízkými průtoky, což výrazně ovlivňuje ekosystémy řek. Odborníci varují před dalším zhoršováním situace s ohledem na změny klimatu. Transportní dron DJI Flycard 100, který unese až 100 kg nákladu, se poprvé veřejně představil v Česku. Tento dron dokáže rozpoznat i tenké elektrické vodiče a v případě nouze se snese k zemi na padáku. Při lesních požárech nebo záchraně v nepřístupném terénu tak vidí v jeho využití příležitost například hasiči. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený. Zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem. Takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brko ve studiu a zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s Watching Me od Rockwellu a Sing It Back Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vememe nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 5:30. Takže jsem rovnou v 5:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba představovat. Tak pojďme na to.

0: Sorci, právě ladíte vintážek s Srkosládkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl. Ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele. Opravdu, já tady sedím bez trička, teče mi z čela. Člověk by si řekl, neměl by si pít štěpo ten Fernet. Ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. To nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohoto vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo víš, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Vám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal, a já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď vole v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolikero hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: No a za námi je Mr. Bombastic. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo, takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale tyhle mám to hrozně rád, jo, to je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v tom, co jsem nahrával, jo, on už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu, tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápěcký kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladíčku, jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte Rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: Dubai selection without objection!

Dohrála nám skladba No No No od Down Pan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivej zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům. A už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta a to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále. A doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny, aby se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku a vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage C číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví. Ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Studená fronta přináší vítanou úlevu od veder, ale zároveň varuje Český hydrometeorologický ústav před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou východ Česka, Moravu a Slezsko v úterý. Meteorologové očekávají další bouřky také ve středu. Tyto přírodní jevy mohou způsobit nebezpečné situace, proto je důležité být na pozoru. Od července 2024 se ženy nad 45 let dočkají zjednodušeného přístupu k mamografickému vyšetření bez potřeby doporučení od lékařů. Tuto změnu ale provází chaos, protože ženy nejsou dostatečně informovány. Vyšetření si budou moci vyžádat přímo na mamografických pracovištích, ale to se týká jen specifických případů. Historická vlna veder v Česku přepisuje rekordy nejen na teploměrech, ale i v řekách, kde teplota vody na Berounce přesáhla 31 stupňů Celsia. Tato extrémní vedra jsou podpořena velmi nízkými průtoky, což výrazně ovlivňuje ekosystémy řek. Odborníci varují před dalším zhoršováním situace s ohledem na změny klimatu. Transportní dron DJI Flycard 100, který unese až 100 kg nákladu, se poprvé veřejně představil v Česku. Tento dron dokáže rozpoznat i tenké elektrické vodiče a v případě nouze se snese k zemi na padáku. Při lesních požárech nebo záchraně v nepřístupném terénu tak vidí v jeho využití příležitost například hasiči. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Bruslařská unie ISU oznámila, že po více než 4 letech mohou ruští a běloruští sportovci opět klouzat na mezinárodní scéně. Vraťte se do roku 2017 a představte si, jaké to bylo bez jejich účasti. Teď však budou závodit pod neutrálním statusem. Ale jestli budou střílet góly, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Julian Nagelsmann, trenér německé reprezentace, se nehodlá vzdát svého postu ani po brzkém vypadnutí na mistrovství světa z Paraguay. Legendy jako Lothar Matthäus a Jürgen Klinsmann však volají po změně. Podle Klinsmana jde o sportovní katastrofu, která vyžaduje rychlé řešení před rokem 2024. Ve světě fotbalu se schyluje k napínavému souboji mezi Norskem a pobřežím Slonoviny, zatímco Švédsko se pokusí překvapit Francii. Norský tým s Erlingem Haalandem v čele přinesl divákům nejvíce gólové zábavy ve skupinové fázi, zatímco Francouzi se mohou pyšnit osminásobnou sérií v play-off bez porážky v normální hrací době či prodloužení. Zápasy sledujte živě na ČT Sport od 18.15. Ronald Koeman, trenér nizozemských fotbalistů, čelí kritice za defenzivní taktiku na mistrovství světa 2024. S obranou o 5 hráčích ale tvrdí, že by to udělal znovu. Nizozemské publikum zůstává rozdělené, někteří s jeho přístupem souhlasí, jiní ho kritizují. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rokuj s náma

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené
4: starý dobrý hity.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Řidiči v Praze čeká obtížná situace, protože Kbelská ulice se od středy zúží na jeden jízdní pruh v obou směrech kvůli komplexní opravě. Omezení dopravy zasáhne i magistrálu u hlavního nádraží, což může způsobit další zdržení. Řidiči by měli být připraveni na výrazné zácpy a plánovat svou dobu jízdy s předstihem. Včera se přes Česko přehnaly silné bouřky s velkými kroupami a prudkým větrem, které způsobily lokální záplavy. Zatímco některé oblasti bojovaly s přívaly srážek, Praha zůstala zcela suchá, bouřky ji nezasáhly. Přes dramatické podmínky jinde v zemi hlavní město zůstalo mimo dosah nepřízně počasí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let, zatímco ministr pro sport Boris Šťastný se staví proti. Ve sněmovně je nyní projednáván návrh regulace s podporou napříč politickým spektrem. Šťastný dříve označil podobnou regulaci za politickou hovadinu. Studená fronta přináší vítanou úlevu od veder, ale zároveň varuje Český hydrometeorologický ústav před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou východ Česka, Moravu a Slezsko v úterý. Meteorologové očekávají další bouřky také ve středu. Tyto přírodní jevy mohou způsobit nebezpečné situace, proto je důležité být na pozoru. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Zlomený beaty na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Bruslařská unie ISU oznámila, že po více než 4 letech mohou ruští a běloruští sportovci opět klouzat na mezinárodní scéně. Vraťte se do roku 2017 a představte si, jaké to bylo bez jejich účasti. Teď však budou závodit pod neutrálním statusem. Ale jestli budou střílet góly, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Julian Nagelsmann, trenér německé reprezentace, se nehodlá vzdát svého postu ani po brzkém vypadnutí na mistrovství světa z Paraguayi. Legendy jako Lothar Matthäus a Jürgen Klinsmann však volají po změně. Podle Klinsmana jde o sportovní katastrofu, která vyžaduje rychlé řešení před rokem 2024. Ve světě fotbalu se schyluje k napínavému souboji mezi Norskem a pobřežím slonoviny, zatímco Švédsko se pokusí překvapit Francii. Norský tým s Erlingem Haalandem v čele přinesl divákům nejvíce gólové zábavy ve skupinové fázi, zatímco Francouzi se mohou pyšnit 8násobnou sérií v playoff bez porážky v normální hrací době či prodloužení. Zápasy sledujte živě na ČT Sport od 18.15. Ronald Koeman, trenér nizozemských fotbalistů, čelí kritice za defenzivní taktiku na mistrovství světa 2024. S obranou o 5 hráčích ale tvrdí, že by to udělal znovu. Nizozemské publikum zůstává rozdělené, někteří s jeho přístupem souhlasí, jiní ho kritizují. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes se podíváme na netradiční příběh z Mexika. V mexickém státě Jalisco získává pozornost muž přezdívaný Batman z Lagos de Moreno, který se svérázně vypořádává s údajným pouličním zločinem tím, že zadržené motocyklové zloděje připoutá páskou ke sloupům. Tento způsob konfrontace s kriminalitou vzbuzuje smíšené reakce. Děkujeme za poslech a přejeme hezký den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Radio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Řidiči v Praze čeká obtížná situace, protože Kbelská ulice se od středy zúží na jeden jízdní pruh v obou směrech kvůli komplexní opravě. Omezení dopravy zasáhne i magistrálu u hlavního nádraží, což může způsobit další zdržení. Řidiči by měli být připraveni na výrazné zácpy a plánovat svou dobu jízdy s předstihem. Včera se přes Česko přehnaly silné bouřky s velkými kroupami a prudkým větrem, které způsobily lokální záplavy. Zatímco některé oblasti bojovaly s přívaly srážek, Praha zůstala zcela suchá, bouřky ji nezasáhly. Přes dramatické podmínky jinde v zemi hlavní město zůstalo mimo dosah nepřízně počasí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let, zatímco ministr pro sport Boris Šťastný se staví proti. Ve sněmovně je nyní projednáván návrh regulace s podporou napříč politickým spektrem. Šťastný dříve označil podobnou regulaci za politickou hovadinu. Studená fronta přináší vítanou úlevu od veder, ale zároveň varuje Český hydrometeorologický ústav před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou východ Česka, Moravu a Slezsko v úterý. Meteorologové očekávají další bouřky také ve středu. Tyto přírodní jevy mohou způsobit nebezpečné situace, proto je důležité být na pozoru. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hity, které znáte. Právě teď na Bčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: LA improvizační kvintet Spontaneous Music Live přináší na svém nejnovějším albu dvě neuvěřitelné, neupravené živé verze, které dokazují, že živé vystoupení je srdcem jejich tvorby. Po remixování klíčových momentů ze svých koncertů na prvních dvou LP vytvářejí tyto nové nahrávky syrový a autentický zážitek. Tvorba SML je plná spontaneity, která okouzlí fanoušky improvizované hudby na labelu Pitchfork. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Bruslařská unie ISU oznámila, že po více než 4 letech mohou ruští a běloruští sportovci opět klouzat na mezinárodní scéně. Vraťte se do roku 2017 a představte si, jaké to bylo bez jejich účasti. Teď však budou závodit pod neutrálním statusem. Ale jestli budou střílet góly, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Julian Nagelsmann, trenér německé reprezentace, se nehodlá vzdát svého postu ani po brzkém vypadnutí na mistrovství světa z Paraguay. Legendy jako Lothar Matthäus a Jürgen Klinsmann však volají po změně. Podle Klinsmana jde o sportovní katastrofu, která vyžaduje rychlé řešení před rokem 2024. Ve světě fotbalu se schyluje k napínavému souboji mezi Norskem a pobřežím Slonoviny, zatímco Švédsko se pokusí překvapit Francii. Norský tým s Erlingem Haalandem v čele přinesl divákům nejvíce gólové zábavy ve skupinové fázi, zatímco Francouzi se mohou pyšnit 8-násobnou sérií v play-off bez porážky v normální hrací době či prodloužení. Zápasy sledujte živě na ČT Sport od 18.15. Ronald Koeman, trenér nizozemských fotbalistů, čelí kritice za defenzivní taktiku na mistrovství světa 2024. S obranou o 5 hráčích ale tvrdí, že by to udělal znovu. Nizozemské publikum zůstává rozdělené, někteří s jeho přístupem souhlasí, jiní ho kritizují. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 15 190 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Užij si jamajské slunce. Na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Řidiči v Praze čeká obtížná situace, protože Kbelská ulice se od středy zúží na jeden jízdní pruh v obou směrech kvůli komplexní opravě. Omezení dopravy zasáhne i magistrálu u hlavního nádraží, což může způsobit další zdržení. Řidiči by měli být připraveni na výrazné zácpy a plánovat svou dobu jízdy s předstihem. Včera se přes Česko přehnaly silné bouřky s velkými kroupami a prudkým větrem, které způsobily lokální záplavy. Zatímco některé oblasti bojovaly s přívaly srážek, Praha zůstala zcela suchá, bouřky ji nezasáhly. Přes dramatické podmínky jinde v zemi hlavní město zůstalo mimo dosah nepřízně počasí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let, zatímco ministr pro sport Boris Šťastný se staví proti. Ve sněmovně je nyní projednáván návrh regulace s podporou napříč politickým spektrem. Šťastný dříve označil podobnou regulaci za politickou hovadinu. Studená fronta přináší vítanou úlevu od veder, ale zároveň varuje Český hydrometeorologický ústav před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou východ Česka, Moravu a Slezsko v úterý. Meteorologové očekávají další bouřky také ve středu. Tyto přírodní jevy mohou způsobit nebezpečné situace, proto je důležité být na pozoru. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. Radio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Don't Worry Darling se stal známým nejen svým dějem, ale i dramatem mimo plátno, které se šířilo po internetu. Olivia Wilde, režisérka filmu, se poprvé veřejně vyjádřila k údajným sporům s Florence Pugh, které byly součástí mnoha pověstí. Ve svém prohlášení lituje, že nezasáhla dříve a bojovala proti spekulacím, které provázely vydání filmu v roce 2022. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Bruslařská unie ISU oznámila, že po více než 4 letech mohou ruští a běloruští sportovci opět klouzat na mezinárodní scéně. Vraťte se do roku 2017 a představte si, jaké to bylo bez jejich účasti. Teď však budou závodit pod neutrálním statusem. Ale jestli budou střílet góly, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Julian Nagelsmann, trenér německé reprezentace, se nehodlá vzdát svého postu ani po brzkém vypadnutí na mistrovství světa z Paraguay. Legendy jako Lothar Matthäus a Jürgen Klinsmann však volají po změně. Podle Klinsmana jde o sportovní katastrofu, která vyžaduje rychlé řešení před rokem 2024. Ve světě fotbalu se schyluje k napínavému souboji mezi Norskem a pobřežím slonoviny, zatímco Švédsko se pokusí překvapit Francii. Norský tým s Erlingem Haalandem v čele přinesl divákům nejvíce gólové zábavy ve skupinové fázi, zatímco Francouzi se mohou pyšnit 8násobnou sérií v playoff bez porážky v normální hrací době či prodloužení. Zápasy sledujte živě na ČT Sport od 18.15. Ronald Koeman, trenér nizozemských fotbalistů, čelí kritice za defenzivní taktiku na mistrovství světa 2024. S obranou o 5 hráčích ale tvrdí, že by to udělal znovu. Nizozemské publikum zůstává rozdělené, někteří s jeho přístupem souhlasí, jiní ho kritizují. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky. Tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

Vagwan, my friend, na majku je Šazo, no a to znamená jednu jedinou věc, že je tady pořad Revolution, jemán, ok? Dneska tě čeká zase hromada reggae novinek, ale neboj, budou i nějaký starý vypalovačky a samozřejmě i junglík, ok? Tak jo, jako první věc tady mám nachystanou věc o Stranža Millera, vydal teďka nové album, které se jmenuje Awake, a já pro vás z něj vybral track s názvem Kingston Town. Yo, yo.

Až z Itálie se k nám dokulilo EP, který má na starosti Lion D, velice dobře známý střelec v tomto pořadu. No a samozřejmě s tímto EPčkem mu pomohl zase jeho brácha Bizary, což je jeho producent. No a toto EP se jmenuje Rebel with Vibe. No a můžete na této kompilaci najít 6 tracků, který jsou opravdu zase našlapaný. Každopádně já zvolil jeden, který vám teď pustím, a je to Sound Murderer.

Itálie se přesuneme jenom kousíček vedle, a to do Španělska, kde se podíváme na novou věc od zpěváka Pure Niga, který společně s Unity Sound dal dohromady Repartir Armor.

0: Mike, y único no microphone con Unity Sound, representando el arte callejero, sí. Eso es un honor, un placer.
1: Hej, jinak za sebou máme taky ten nejfajnovější český reggae festival, který tady můžeš navštívit, a to Culture Reggae Vibes. Já jsem si ho užil na maximum, všechno bylo super, teda kromě asi 3 hodin v sobotu, kdy byla obrovská bouřka a trochu to zaplavilo hlavní stage, ale pořadatelé zabojovali a dopadlo to nakonec supnově. Byli jste se podívat, užili jste si nějakého toho zpěváka, zpěvačku nebo kapelu? Za mě bych vytknul nebo vyzdvihnul spíš asi 2 jména, a to Italy, jamajskou zpěvačku, a anglickou legendu Cimarrons, který byly taky neuvěřitelný. Jinak dubová stage též super, no prostě festiáček jak má být, a teď už se jenom těšíme na příští rok. Obrovský big up pořadatelům. Takže pokud jste nebyli, určitě nepromeškejte příští rok, protože tenhle festival rozhodně podle mě stojí za navštívení. OK, no a dáme další petelici, je to od Jachtunga a Rajjeha 45, track se jmenuje Militant.

Před několika dny jsem viděl rozhovor se zpěvákem Gentlemanem, který je z Německa, snad nemusím představovat, snad ho každý zná, protože ano, je to jeden z mála evropských umělců, který to rozstřelil i na Jamajce a Jamajčani z něj hořeli. Takže takový on je zpěvák, reggae zpěvák. No, každopádně říkal, že do 2 měsíců bude vydávat nové album a že to bude opravdová prda a že to bude stát za to. A tak jsem si říkal, že bychom si dneska mohli vzpomenout na nějaké to jeho album a vyskočilo na mě Another Intensity, což je jeho druhé album z roku 2007 a je to podle mě takové zapomenutější album, není tak poslouchané jako ty ostatní. Tak jsem si řekl, že dneska dáme prostě 2 tracky z tohoto alba, abychom si připomněli toto album vlastně. No a zároveň nám to udělalo chuť na tu novinku, kterou připravuje. Takže OK, jojo, dáme to tak. Another Intensity album a vybral jsem zase samozřejmě 2 tracky. První je Mount Zion a druhý je Rage and Anger. Takže jo, Another Intensity a Gentlemen.

dnes to máme takové cestovatelské, tak budeme cestovat dále. Už jsme tady vlastně měli Jamajku, Itálii, Španělsko, Německo. No a myslím si, že je čas na Anglii. A z Anglie nám zazní track The Calling, který má na starost Kids, Solo Banton, LSK a The Sea.

Posloucháš pořád Revolution na rádiu B. OK, Jemán, já jsem Šazo, no a myslím si, že by to chtělo zase nějakou českou věc, protože dlouho, opravdu dlouho tady nic nebylo a moc se tady toho neděje. No, kecám, mám tady něco nachystaného a je to novinka od doktora Kariho, která je fakt jako horká, teplá, protože je dva dny stará věc, jmenuje se to Unstoppable, no a samozřejmě na instrumentálu je Coco Jamin Production a my si jdeme tuhletu pecičku pustit.

nezastavitelný doktor Curry. Přijmu hodně sil a především zdraví chlapákovi. Každopádně Unstoppable je i pořad Revolution. No a to, co nás čeká teď, je samozřejmě Junglik. Klasika. Máme tady jako první věc remix od TK na věc Nice and Easy, která je v originále od Original One, Gardney a Nancy Correira. Takže jo, Junglist.

Začali jsme takovou pohodovou věcí a pohodovou věc si dáme ještě jednu a je to dokonce také remix. Je to remix Jasmana, který zremixoval Zedbiase a Shambayota, track s názvem London Town, takže anglický junglist, ok, yeah, jasně, tak jo, London Town od Jasmana, Jungle Remix.

máme tady další parádní záležitost, protože Benny Page se odvázal a společně s doktorem dali dohromady nové album, který se jmenuje Roll Them Out. Je to hrozně super, je to hrozně fajn, triky jsou skvělý, je jich tam 10, ale co mě osobně hodně mrzí, tak je to, že nejdelší track má sotva 3 minuty. Nevím, co se to děje, je to teďka docela trend dělat ty krátké džungly. Nevím, nechápu. Mně osobně se to moc nelíbí, ale OK, vlastně proč ne. Jo, takže já vám pustím 2 tracky, jelikož jsou dost krátký, tak toho vlastně využijem. Takže vybral jsem pro vás tracky vlastně Everything, který je samozřejmě Benny Page Doctor, plus je tam navíc MC Spida. No a pak track Roll Them Out, který je Benny Page Doctor a Lokál. Tak jo, dáme si teďka 2 tracky z nového alba Roll Them Out od Bennyho Page a Doktora.

No a my dáme další vypalovačku, kterou má na starosti DJ STP a na majku je španělská zpěvačka All B. No a track je Realizai.

Je naprosto neuvěřitelné, jak rychle to opět uteklo. My jsme zase na konci pořadu, ale nezoufej, neboj se nic. Rádio B1 non-stop a sype do tebe pecky. No a pořad Revolution se na tebe těší samozřejmě zase příště a i se mnou, a.k.a. Shazem. Takže jo, mějte se fajn a zase příště a nakonec Mr. Quest, Raka Twins a Illegal Gunshot. Takže čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Tak krásný večer, buď v úterý, nebo pěkný dopoledne v pátek. Zdraví vás DJ Raskal. Posloucháte Radio Bčko a pořad Bass Up. No a přátelé, mám tady pro vás pár nových fláků, který vám chci pustit. Tohle byl track, který se jmenoval Make Me Hot. A dělal to DJ Pencil a The Cut Up Boys. Baví mě tyhle ty kluci, to spojení, už jsem od nich něco hrál a je to příjemný. A dáme si další příjemný track, který dělal Louis Pitty, jmenuje se Piano Drift a vyšlo to teďko v polovině června na Canary Step Records. Přeju vám příjemný poslech, doufám, že vás to bude bavit v těchto teplých dnech, i když teď se snad trošku zlepší to podnebí, tak uvidíme. Rádio Bčko.

Tak jsem tady zpět u toho Majku a budeme pokračovat, přátelé, v těch breakovinách a teď si dáme věc od Black Caviar a Lee Wilsona. Jmenuje se Bust Out Your Speakers a vyšlo to na Yes Chief Records a je to výborná, taková oldschoolová, skučná věc. Posloucháte Radio Bčko, pořad Bass Up.

No a tohle to už je parádně našláplej track, který vám musím pustit. Jmenuje se Lose Control, dělal to Spaceman Live a na featu Ciara a Fatman Scoop.

No a teď jsem objevil týpka, který se říká Secrets a píše se s otazníkem. Tenhle track se jmenuje Ghost a vyšlo to teďko taky v červnu na Neuer Frequency.

Tak přátelé, nakonec se to zlomilo do dubstepu, což je úplně super. Mám rád tyhle ty umělce, který prostě jdou až za hranici a zkoušejí prostě s trackem dělat cokoliv. A dáme si další věc, jmenuje se Flower Bringing a dělal to DAG. Vyšlo to na Vitamin D Records, černová záležitost. Takže přeju příjemný poslech a užívejte Rádio Bčko. A mimochodem je to další super rapovaný track, jako jsme si dali i předchozí. Pěkně zarepovaný, tak tohle to má tak koule.

No a teďko trošku zvolníme, mám tady jednu takovou dubovou věc a mám rád tyhle ty dubovky v bassupu a vyšlo to na Moonshine Records a je to track od producenta Flatplaya a jmenuje se Mystery of the Belly Button. Ta čtyřtrackový EPčko, krásná věc.

Tak přátelé, posloucháme pořad Bass Up a dáme se ještě jednu dubovou věc. Mám rád tenhle ten nádech toho klidu, jako byl v tomhle tracku. A mám tady jeden svůj track, teďko nově vydaný. Dělal jsem na něm s Level Lionem, kamarád zpěvák. A udělal jsem beat, on udělal text, naspíval to. Byli jsme to dělat u Honzy Sonorityho ve studiu. Díky moc, Honzo, za pomoc a za mastering. Super, super zvuk to má, líbí se mi to moc a zpívám si to. Nicméně posuďte sami, je to i k poslechu na SoundCloudu, na Bandcampu. A co k tomu dodat ještě? Posloucháte pořád Bass Up?

0: Don't stop trudging on that way.
1: No tak přátelé, posloucháte pořád Bass Up. Já jsme někde v polovině a mám tady kompilaci, která se jmenuje Applause Marseille Crew volume 1. Vyšlo tam 14 tracků, určitě to stojí za poslech, je to čerstvá teďko novinka z června a pustíme si hned první věc. Dělal to Goldie B a jmenuje se to I Like It Hot. A fakt pěkně zvukově promáklý. A posloucháte Rádio Bčko.

No a protože máme v rádiu breakoviny rádi, tak dáme si tady track, který dělal Maxuka. A vyšlo to na Rave Art Records. Myslím si, že to je nový jméno v breakbeatu. Nevím, moc ho neznám. Track se jmenuje Late Night.

0: Tak pohodovej break, co říkáte. Myslím si, že tohle z toho neurazí nikoho. A teď si dáme další věc. A je to taková pecka, dělal to Spaceman A.
1: Oh, no, it's cool. Let's go.
0: A Ivory. Jmenuje se to Off of the Box. A vyšlo to na Knuckle Duster Records. Taky červnová novinka. Pojďme do toho, Bčko.

tak taky pohodka, co říkáte, a budem pokračovat. Řekl jsem si, přátelé, že bych se měl vrátit k rubrice Old School Track. No a tak si dáme tady teďko tenhle stůl výjec od Ace Kills a Crafty Cuts. Yes. Na majku TC Islam a vyšlo to na 16 tracků kompilaci na labelu Finger Linked Records. Prostě samý pohody tam vychází. Takže užívejte tady ten old schoolový track. Zdraví vás, Haskell. Čau.

Tak, tak, L-Skills a Crafty Cuts, rok 2012, Atterica Technology, parádní track. No a teď si dáme věc, která vyšla v roce 2025, dělal jí Fabio FC, jmenuje se to Baila Punk a dvojtrackový EPčko to je, vyšlo to na Rants a je to docela příjemná věc, takže pojďme do toho, ještě máme nějakých 10 minut. Příjemný poslech, přeje DJ Rascal.

0: don't use that term, crazy, mister.
1: We've got some real nuts here.
2: No a přátelé, v pořadu Bass Up mám poslední track dneska. Hodinka zase utekla a děkuju za poslech, kdo posloucháte. A určitě poslouchejte Rádio Béčko, je to nejlepší rádio na světě. No každopádně tohle je producent State of Bass a track se jmenuje I Am Not Crazy. A vyšlo to teďko v červnu na UAP. A mějte se moc hezky, užívejte si léto, festivaly, muziku, lásku. Zdraví vás Raskal. Čau.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

shit, shit. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

शर हर हर हर शर जय जय जय शर हर हर हर शर।

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

fast.

Everything that's true will survive. It's just shameful.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Bonjour, merci.
1: Odpočíváš s Rádiem B.